Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v radiovariant. Po Radio Nova News.